jsem viděl, jak se nepíje zelo. Najbíne noc, někud skladla strojí, v prvním se do mě, to měl někde štít.